0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třešníková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Coyote vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Coyota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
4: We really have nothing.
2: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
5: Melodický rock? To je Skyrock.

0: Stadium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režimy celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani 5 let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje pionýr. Prozatím je scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební, přímo metalové skauty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán, stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metalliku. V roce 1967 vstupuje do světa Tim Ripper Owens, metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
12: Máme pro vás všechno nejlepší. 3 programy na více než 30 výkonných vysílačích.
13: Největší hity 80. a 90. let.
12: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
13: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritní.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký Report, jmenuje se Kdysi hráli za Moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových Kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
2: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože Blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě, naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
1: Posloucháte Skyrock.

Německá duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách. Skyrock.

0: rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Panny, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co my ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
3: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
2: A navíc?
3: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
0: Životní styl na Skyroku.
10: Možná to znáte, v rádiu dohraje písnička a vy si ji pak broukáte ještě dva dny. Není to náhoda, ale čistá věda. Když experti zkoumali tyto takzvané ušní červy, tedy melodie, které se nám vrací do hlavy, zjistili, že mají velmi podobné vlastnosti. Většinou jsou to songy, co mají svižnější tempo a jednoduchou, snadno zapamatovatelnou linku. Zásadní háček je ale v tom, že se do nich občas vloudí nějaký nečekaný tón nebo skok. Pro náš mozek je to jako záhada, kterou má potřebu neustále řešit, a tak si tu smyčku přehrává pořád dokola. A jak se toho zbavit? Poslechněte si skladbu znovu, od začátku do konce, anebo prý pomůže obyčejná žvíkačka. Tak schválně, jaká melodie se naposledy zasekla v hlavě vám? Dejte vědět a poslouchejte dál.
0: Vy máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
11: Rádio Haná, Skyrock.
0: Skyrock.
11: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Počasí. 31,5 stupně, tak to jsme měřili v roce 1947, 20. září. Dneska takové teplo nečekáme. Teploty vystoupí maximálně na 21 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť a přehánky.
3: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
5: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, máte dvě malé děti, kam s nimi nejraději chodíte?
1: Logicky chodíme na hřiště, protože dost rádi sportujeme, tak na kolo, na hory, kam jen to jde.
0: Jaká máte oblíbená místa?
1: Myslím, že v Olomouci máme na špičkové úrovni areály s lanovými překážkami, potom univerzitní pevnost Poznání a nebo i na Horním náměstí jsou některé herny pro děti, které jsou super. To jsou ale všechno podniky, kde se vlastně platí vstup. A bohužel kvalitní veřejná hřiště v našem okolí, minimálně mého bytu, vlastně moc nejsou. No a potom vedle toho milujeme zoologickou Poděbrady anebo litovelské Pomoraví, kam naše děti jezdí hrozně rádi na výlety. No a potom samozřejmě zmrzliny. Tady si myslím, že v Olomouci jsme skoro zhýčkaní tím, jak kvalitní zmrzlinárny tu máme, což ve výsledku leze i trošku do peněz.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Skyrock kalendárium. Je tady neděle 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční hymnu.
1: Sváteční hymna pro Olega začíná!
2: Moc jich u nás není, ale to nic nemění.
1: Na tom, že...
2: Myslíte, že mé...

0: Skyrock kalendárium.
1: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Za stovku do premiér Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinemas Šantovka.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
7: Co to za spopájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní

0: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio, Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži, jakou hrajete soutěž, jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je Extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání. Nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální. Budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit. Ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříže přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit. Bude bavit hráče i fanoušky. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Víkend na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: Máme přehled.
1: Skyrock.
3: Počasí.
4: Dnes si sluníčko vezme tak trochu dovolenou. Na nebi převládne oblačno až zataženo. Jak se bude blížit večer, vytáhněte pro jistotu deštníky, protože dorazí přeháňky. Teploměr nám ale ukáže stále příjemných 17 až 21 stupňů. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale budou postupně přibývat mraky i s přeháňkami. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů a pozor na to. Pranostika totiž říká, že jaké počasí zařídí Matouš, tak takové trvá 4 neděle.

0: zvítězili ve čtvrtém kole Maxa Ligy nad Třebíčí 5-2.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi. Skyrock. Teď zprávy, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 ji platil Zlínský kraj.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
3: Sport.
1: Přerovští hokejisté zvítězili ve 4. kole Maxa ligy nad Třebíčí 5-2, uspěli po druhé za sebou a i ve 3. domácím zápase aktuální sezóny naplno bodovali. Díky výhře poskočili do elitní 4 průběžné tabulky.
3: Máme přehled.
2: Skyrock.
3: Počasí.
4: Sluníčko dneska celý den nevydrží, během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území objeví také přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale budou postupně přibývat mraky i s přehánkami. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů a pozor na to. Pranostika totiž říká, že jaké počasí zařídí Matouš. Takové trvá 4 neděle.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Radio Hana. Skyrock.
7: I buy you a Chevrolet. I buy you a Chevrolet. I buy you a Chevrolet. You could just give me some of your love. She said, I don't want your Chevrolet. I don't want your Chevrolet. I don't want nothing in the world you got. No, you can't do nothing for me. You can't do nothing for me.

0: A duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: I went to see her just this morning.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režim celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani 5 let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje pionýr. Prozatím je scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební, přímo metalové skauty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán, stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metalliku. V roce 1967 vstupuje do světa tým Ripper Owens. Metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
9: Choose your fighter.
7: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
11: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
14: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
15: Datart uvádí Dny Merien.
16: Dny Merien, jo.
15: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
16: No to je sen.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku. Skyrock. Hey man, you ready to ride? Let's get it going. All right, let's go.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Počasí.
3: Dnes si rozhodně doba toho přebalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přeháňky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká. Tak můžete zkusit štěstí.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
6: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, práci máte v Praze. Povězte nám, jak to funguje.
1: Docela dobře. Vlastně líp, než bych si i před lety myslel. Umožňuje mě to udržet si pražský plat a přitom žít v Olomouci, to znamená v hezčím městě. A nejsem zdaleka sám, co to tak má. Spousta mých kamarádů a spolužáků ten režim má podobně. A zatímco říkáme, že v Praze se bydlí, tak v Olomouci žijeme.
0: Jak často musíte do Prahy jezdit?
1: No, zhruba na 2 dny v týdnu. Zbytek jsem na home officeu, no a protože mám malé děti, takže byť Prahu nemám vůbec rád, tak se tam vždycky těším, že aspoň jednou za týden se nerušeně vyspím.
0: Jezdíte autem?
1: Autem nejezdím vůbec. Jezdím vlakem, protože pro mě jsou to 2 hodiny ve vlaku, 2 hodiny nerušené práce, místo stresu někde za volantem před Prahu.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme. Skyrock. Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě Jethro Tull. S touhle anglickou kapelou objevujeme rock na spoustu způsobů. Je to hard rock, blues rock, progresivní rock a také folk rock. S Jethro Tull se nám vybaví tři věci. Charakteristický zpěv, výrazná flétna a taky neobvyklá a často komplikovaná kompozice písní. Ať už je to Stand Up, Heavy Horses a nebo slavný Aqualung.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: Aqualung, to je song, který napsal frontman Ian Anderson se svou tehdejší manželkou Jenny Franksovou. Je to příběh jednoho bezdomovce. Paprsky slunce jsou studené, dědek se potlouká sám. Jen takhle umí zabíjet čas a noha ho bolí, jako jas, když se ohýbá pro vajgla. Aqualung.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: Ačkoliv je Aqualung asi nejznámější song kapely, nikdy nebyl vydán jako single. Dáme si ho v naší rokové abecedě. Jsou tady Jethro Tull právě teď na Skyroku.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého

0: Krásnou neděli všem, pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, máme pro vás přehled skvělých akcí, které ještě rozhodně stihnete. Prvně mrkneme do Olomouce. V olomoucké pevnosti Poznání až do podvečera běží výstava Houby v pevnosti s obřími maketami i mykologickou poradnou. Na Poděbradech se chladí speciály na Oktoberfestu a na tržnici roztáčí kolotoče Olomoucká pouť. A kam vyrazit ve zbytku regionu? Zámek Čechy pod Kosířem nás zve na Dny evropského dědictví, kastelánské prohlídky i dětskou pátrací hru v parku. V Přerově na výstavišti běží dožínky s králičím hopem i country a na hradě Sovinec pokračuje hradní hodování se šermíři a sokolníky. A ještě malá hudební pozvánka na zítřek. V pondělí večer vystoupí v brněnském kabinetu Mus kapela Sakai Club, vítězové radiotalentu Olomouckého kraje z roku 2023 spolu s kapelou Maronto, což jsou finalisté letošního ročníku. Tak si to dejte do kalendáře a užijte si parádní neděli s námi.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz. Akce Zábava.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Máme přehled.
3: Skyrock.
2: Počasí.
4: 31,5 stupně, tak to je teplotní rekord pro 20. září. Dneska takové teploty nečekáme. Maximálně naměříme 25 stupňů a později během dne čekáme také déšť a přehánky. V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen o jedině.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režim celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani 5 let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje Pionýr. Prozatím je Scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební, přímo metalové Scouty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metallicu. V roce 1967 vstupuje do světa Tim Ripper Owens, metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
13: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
14: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Počasí.
3: Sluníčko dnes vystřídají mraky a přehánky, tak nezapomeňte na deštníky. Teploty budou šplhat až na 25 stupňů Celsia. Deštníky se budou hodit i zítra. Ranní sluníčko totiž také postupně schovají mraky a přijde dešť. Také se nám ochladí. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů. A co zbytek Evropy? Tam ochlazení nečekáme. V Itálii, ve Španělsku, v Řecku budou stále měřit tropické teploty a k tomu si užívat sluníčko.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
6: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách. Skyrock.

and this world can kick a little ass.

0: Krásné nedělní poledne, děkujeme moc za vaši věrnost a za to, že tvoříte nedělní atmosféru společně s námi. Polední čas je ideální chvíle pro krátký restart a načerpání sil, tak vám přeji, ať jich načerpáte co nejvíc. Už za chvíli se podíváme na to, kdo dneska svoukne svíčku na narozeninovém dortu, tak držte vlny.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Ahoj, tady Giorgio.
5: My name is Giovanni Giorgio.
4: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
6: Choose your fighter.
4: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Za stovku. Do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
12: Skyrock kalendárium. Je tady neděle, 20. září a na dnešek připadá například den malování mandal, den Batmana, anebo taky Národní den úklidu, jestli se vám chce. Dneska má narozeniny zlatá olympijská snowboardistka Zuzana Maďarová, anebo herečka Petra Hřebíčková, kterou známe jako třeba Bezvaženskou na krku, anebo Matku na tripu. A slaví taky jedna velká italská filmová hvězda, je to herecká ikona a sex symbol 60. let Sofia Loren. Tak ať máte pohodovou neděli s datem 20. září, kdy slaví podle kalendáře také Olek. A mimochodem, právě pro něj tu máme dneska sváteční hymnu.
13: Sváteční hymna pro Olega začíná!
14: Moc jich u nás není, ale to nic nemění.
13: Na tom, že
14: myslíte, že jméno

0: Skyrock kalendárium.
1: Padá hvězda. Něco si přej?
2: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
3: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
2: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
4: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
2: Nášnet.org.
5: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
11: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
10: A navíc?
11: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Počasí. Sluníčko dneska celý den nevydrží. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
3: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Gymnázium Hejčín oslaví v říjnu 70 let od svého vzniku. Marku, vy jste jedním ze známých absolventů. Jak na školu vzpomínáte?
1: Vzpomínám velmi intenzivně a možná se to málo ví, ale Hejčínské gymnázium je největší gympl v republice. Takže hlavně jsem si odnesl obrovské množství přátel. No a s tou školou jsme si vlastně i po 20 letech od maturity pořád v kontaktu, protože my jsme se spolužáky založili už v roce 2011, před 15 lety, absolventskou asociaci, což byla tou dobou asi jediná v republice.
0: Ta stále funguje?
1: Jo, funguje a mám z toho strašnou radost, protože třeba minulý týden proběhl každoroční Gaudeamus, kdy my absolventi pomáháme studentům při výběru vysokých škol. Dál funguje mezi absolventy a aktuálními studenty mentoringový program. No a my máme za sebou třeba asi 15 absolventských plesů a myslím, že tím vytváříme fakt širokou komunitu absolventů. No a před Vánocema nás můžete i s profesorama vidět, jak čepujeme punč ve stánku Dobrého místa pro život. A mám z toho strašnou radost, že to stále pokračuje.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: pohodové nedělní odpoledne na našem rádiu. Nedělní poobědová siesta je doslova posvátná, tak doufáme, že vám ji nic nenarušilo a užíváte si dál pohodu s námi. Přeji vám odpoledne plné klidu, pohody a skvělé nálady. Mimo skvělých písniček pro vás za chvilku máme nachystaný inspirativní rozhovor s mimořádným hostem, tak si ho nenechte ujít a užívejte si nálož skvělé muziky.
1: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
4: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Datart uvádí Dny Marianne.
12: Dny Marianne, jo.
11: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Skyrock. Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žeralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
2: Dnes si rozhodně doba toho přebalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přehánky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká, tak můžete zkusit štěstí.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Příjemné nedělní odpoledne u vašich přijímačů. Děkujeme, že ladíte právě naše vlny a trávíte neděli v naší společnosti. Nedělní čas utíká svým vlastním klidným tempem a nabízí prostor pro věci, na které jindy nezbývá čas, tak ho využijte na maximum. Brzy se podíváme na témata, o kterých se právě teď nejvíce mluví na regionálních webech. Tak zůstaňte s námi.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Datart uvádí Dny Marianne.
11: Dny Marianne, jo.
10: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Co to za Popajsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
14: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
15: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
16: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
17: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Ahoj, tady Giorgio.
19: My name is Giovanni Giorgio.
18: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
20: Choose your fighter.
18: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
21: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
22: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
23: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz

0: rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u své Sedlic šlo o 90-letého muže, dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
3: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice a nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
2: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
0: Sport.
2: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
0: Johanna
1: Okruh
0: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: Počasí.
4: 31,5 stupně, tak to je teplotní rekord pro 20. září. Dneska takové teploty nečekáme. Maximálně naměříme 25 stupňů a později během dne čekáme také déšť a přehánky. V pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen ojediněle.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: nedělní čas u vašich přijímačů. Dnes nikam nespěcháme a užíváme si volný den přesně tak, jak se patří. Dál se staráme o váš hudební doprovod a mimo to pro vás chystáme i skvělou inspiraci a nápadité tipy, kam vyrazit za odpočinkem či kulturou. Máte se na co těšit, tak držte vlny.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
7: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Za stovku. Do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

Kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Počasí.
3: Sluníčko dnes vystřídají mraky a přeháňky, tak nezapomeňte na deštníky. Teploty budou šplhat až na 25 stupňů Celsia. Deštníky se budou hodit i zítra. Ranní sluníčko totiž také postupně schovají mraky a přijde dešť. Také se nám ochladí. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů. A co zbytek Evropy? Tam ochlazení nečekáme. V Itálii, ve Španělsku, v Řecku budou stále měřit tropické teploty a k tomu si užívat sluníčko.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
6: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, ale studoval jste práva v Německu. Kde?
1: Studoval jsem v Bavorsku, to město se jmenuje Passow a je to taková poloviční Olomouc s vyhlášenou univerzitou. To město je na soutoku dvou velkých řek, Inu a Dunaje. A často zrovna na ty řeky vzpomínám, protože to město vlastně s těma řekama žilo. Tam náplavky pulzovaly životem každý den a i když několikrát do roka se zalili vysokou vodou, velkou vodou, chodili jsme po kotníky ve vodě a vlastně to nikomu nevadilo. No a když to srovnám s olomouckou náplavkou, po které se vlastně nedá ani pohodlně projít, tak mě to hrozně mrzí.
0: Jak využívali řeku studenti?
1: Naším oblíbeným sportem pasovských studentů tak bylo splouvání řeky Inn. Vlastně jsme skočili u univerzity do ledového Inu, ten měl třeba 11 stupňů a nechali jsme se táhnout proudem až na soutok do teplého Dunaje, který měl třeba 20. No a až mi vyrostou děti, já se takhle hrozně těším, že budeme splouvat na nafukovačkách v Olomouci, třeba Mlýnský potok skrz centrum města.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: pohodové odpoledne na našich vlnách. Přejeme vám, ať máte všechno pěkně v klidu a bez zbytečného spěchu. Můžete se spolehnout, že vám i nadále servírujeme hit za hitem. Dnes pro vás navíc máme připravenou pořádnou porci praktických rad, jak odpočinout očím, pokud dlouho koukáme do obrazovek, tak si na to počkejte.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Za stovku do premiér Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinemas Šantovka.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Životní styl na Skyroku.
14: Díky, že posloucháte, čučíte doma nebo v práci, často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20-20-20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
13: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Sluníčko dneska celý den nevydrží. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů Celsia. Zítra také čekáme zpočátku dne většinou slunečno, potom ale více mraků i přehánky. Teploty klesnou a naměříme maximálně 17 stupňů Celsia. A na to pozor, protože jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle.
3: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Rádio Hana.
6: Okruh.
5: Skyrock.

Lidská duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Krásný nedělní podvečer, neděle se pomalu kloní k večeru a my děkujeme za každou minutu, kterou trávíte u svých přijímačů. Přejeme vám, ať si zbytek dnešního dne užijete v naprostém klidu, pohodě a dobré atmosféře. Hrajeme vám ty největší pecky a brzy se podíváme i do historie a dnešního kalendáře. Připomeneme si významné osobnosti i zajímavosti, které se k dnešnímu dni vážou. Tak držte vlny.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
9: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
8: A navíc?
9: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Mugo. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Skyrock kalendárium.

0: Skyrock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u Svesedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
2: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
1: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
0: Sport.
1: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
0: Počasí.
3: Dnes si rozhodně do batohu přibalte deštníky. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidají i přehánky. Teploty se budou držet mezi 21 a 25 stupni. Zítra se ale přioblečem. V pondělí budeme totiž měřit mezi 13 a 17 stupni a také nám může opět sprchnout. A co houby? Pravděpodobnost růstu hub je aktuálně střední, na severu našeho regionu dokonce i vysoká, tak můžete zkusit štěstí.
0: Doprava.
3: Zdravíme řidiče v Olomouci, tady pozor na dopravní omezení. U zavírku máme totiž na ulici U Cihelny, Gagarinova a Vítězství. Dělají nám tu nové veřejné osvětlení, a to až do 9. října. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Až do 20. listopadu je tady uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Tak vám přejeme pevné nervy.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žil jste pár let v Německu. Co ve vás zůstalo?
1: Zůstalo ve mně docela dost bavorského piva, protože to jednak mám rád a myslím, že Bavoráci jsou v tom fakt opravdu dost podobní Čechům. No ale když nad tím přemýšlím, tak stejně něco konkrétního jsem tam asi odkoukal a přivezl si domů. Tam totiž se mi zdálo, že když jdu po ulici, tak mě i neznámý člověk, který mě míjí, tak mě vždycky pozdraví nebo pokyne nebo se aspoň pousměje. No a já jsem si to přivezl nějak sebou, takže hlavně v okolí našeho bytu se snažím pozdravit i cizí lidi.
0: Jak na to reagují?
1: Ano, a mě hrozně baví, jak jsou rozpačití a jak se snaží uhýbat očima, nebo občas je aj snaží vykroutit, hlavně abychom se nemuseli spolu bavit. A myslím, že tohle je hrozná škoda, protože tak obyčejná věc, jako je pozdravit kolem jdoucího, obzvlášť ve vašem okolí, vytváří z jakési anonymní ulice něco, čemu můžeme říkat sousedství.
0: Stýská se vám po Německu?
1: To asi ne, mám to tady radši, protože mě tam hodně chyběl český smysl pro humor.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Příjemný nedělní večer, nedělní odpočinek vrcholí a my z celého srdce děkujeme, že tvoříme zvukovou kulisu vašeho domova právě my. Přejeme vám překrásný, poklidný večer, plný relaxace a pohody. A zůstaňte s námi, protože za chvíli mrkneme, jak se daří hokeji v Kroměříži.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
3: Za stovku. Do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
8: Co to zas po pájsku je za pikle?
9: Pikle?
8: Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
10: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
11: Jsme vaše hokejové rádio, Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži, jakou hrajete soutěž, jak se daří dětem, dospělákům?
12: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
11: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je Extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
12: Je to tak.
11: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
12: Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky.
11: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
12: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
11: Kromě říže přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
12: Děkuju a zdravím posluchače.
10: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
2: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
1: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
0: Sport.
1: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
0: Johanna Okruh Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u Své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
2: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
1: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
0: Sport.
1: Český tenista Jiří Lehečka navázal na skvělé výkony v Davis Cupu a rozhodujícím bodem zařídil postup českého týmu na finálový turnaj přes favorizovaný výběr USA. V závěrečném dramatu porazil Američana Lernera Tiena 6-3 a 7-5, přičemž utkání označil za jedno z nejtěžších ve své kariéře. Čechům se tak za výrazné podpory více než 13 000 diváků podařilo dokonat obrat z nepříznivého stavu 1-2 na zápasy. A tak to se na závěr slavilo.
0: A stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme tu pro vás další informace. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
3: Prostějov aktuálně.
1: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Počasí.
4: Pondělí už přijde výraznější ochlazení. Bude převážně oblačno a místy se objeví déšť. Denní teploty klesnou na 13 až 17 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v první polovině nového týdne. Od úterý do čtvrtka bude většinou oblačno a přehánky se budou objevovat už jen ojediněle.
0: Doprava.
4: Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc, a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tady vždy značené, takže by to neměl být problém. S námi víte, jak se jezdí tady.
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Pohodový nedělní večer. Víkend se zvolna naplňuje a my moc děkujeme, že ho trávíte přímo s námi u svých přijímačů. Přejeme vám večer plný pohody, klidu a příjemného rozjímání. Naše rádio samozřejmě hraje nepřetržitě dál, pořádné hity vás neopustí ani za tmy a za chvíli se podíváme i na to, jaká témata dnes nejvíce rezonují v našem regionu a o čem se píše na místních portálech. Pěkný zbytek neděle.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock.
2: Co nového se děje v našem regionu? Pojďme se podívat. Hokejový Přerov slaví další skvělý úspěch. Zubři doma porazili Třebíč 5-2 a v tabulce vyskočili už na čtvrté místo. Skvělý výkon předvedl gólman Michal Schnattinger i útočník Petr Mrázek, který střelil hned dva góly. Podrobnosti přinesl sportovní portál Hokej.cz. Úspěch zaznamenali také v Doloplazích na Olomoucku. Citlivá obnova místního hřbitova a přestavba staré márnice na Kolumbárium získala v soutěži ve Vesnice roku prestižní ocenění Zlatá cihla. Informoval o tom server Deník.cz. A na závěr tip na výjimečný zážitek. V olomoucké galerii Dolní otevřeli interaktivní výstavu Svět bez zraku. Návštěvníci si v absolutní tmě vyzkouší, jaké to je spoléhat se pouze na hmat či sluch, napsal web Olomoucký Rej. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

circus well. I've played the clown when down he fell.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Melodický rok, to je Skyrock.
3: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režimy celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani pět let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje pionýr. Prozatím je scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební přímo metalové skauty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán, stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metalliku. V roce 1967 vstupuje do světa Tim Ripper Owens, metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Melodický rock? To je Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třešníková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se přepadla úplně odepsana.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Coyote vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Coyota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gegů.
4: We really have nothing.
2: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto

0: týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
1: Díky Lukáši za rozhovor a přeji hezký den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezké 21. září na Skyroku. Kdo by neznal tuto klasiku? Eagles a Hotel California z roku 1976. Jedním z autorů je i kytarista Don Felder, narozený 21. září 1947. Kytarou pokračujeme u Liama Gallaghera, frontmana britských poprokových Oasis a BDI. Na svět přichází 21. září 1972 v Manchesteru. I když v Oasis větší část slavných hitů skládá starší bratr Noel, Liam přispívá hitovkami Songbird nebo I'm All the Time. Rádi se bojíte? Milujete horory? Pak určitě víte, že dnes má narozeniny mistr tohoto žánru Stephen King. Řada jeho děl je zpracována filmově, jmenujme si Věznici Shawshank nebo Zelenou míry. Nakonec trocha automobilové historie. Nejlegendárnějším terénním vozidlem je bez pochyby Willys MB, známý také jako Jeep. Jeden ze symbolů americké armády během druhé světové války a i v dalších konfliktech. Jednoduchý vůz schopný jet cestou necestou se těší velké oblibě nejenom mezi vojáky, ale po skončení konfliktu i mezi civilisty. Díky tomu se název Jeep stává synonymem pro jakýkoliv offroadový automobil. Jeho první podobu vyrábí firma Bantam 21. září 1940. I zítra vám přinášíme rokové zajímavosti z dějin. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Now when you climb